0: Fowler Avenue, command on command 3.
1: Command Fowler Avenue, go ahead.
0: Due to a malfunction in the system, this is going to remain in trouble. Please be turned over to the homeowner. I don't want to be
1: disturbed. CC, John Smith, set up by a malfunction in the system. The alarm's going to remain in trouble. Homeowner 2.
2: 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0. 07-29-0.